Přepravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

vedla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím.

pobledla, ty ses mi příliš nevyvedla, jenže se ti to bojím rovnou říct, někdy i málo bývá víc, jenže se ti to bojím.

0: Radio Český Blaník.
1: Někde v dálce cesty končí.

0: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival divadla Bratří Formanů Arena se letos poprvé usadí v Praze na ostrově Štvanice. Program začíná už 10. května interaktivní výstavou Bráchy Matěje Imaginárium. Arena pak naplno vypukne 9. června. A to vše za podpory generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman. Více na festivalarena.cz.
1: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada.cz.

hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, helmy si moc dobře nevedou. Schovej sirky,

0: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čeká jí sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na 3 stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
7: Oh, špičková krmiva Marv! Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
12: Tak dobře poslouchejte.
11: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running.
12: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
12: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
12: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na
14: Firma na zážitky
12: CZ.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
16: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
17: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
18: Český blaník.
19: Český blaník.
20: Český blaník.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí. Zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
13: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
17: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
18: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
19: Rádio Český Blaník.

skrníčky, 4 talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na 5 hromádek, 4 knížky, pohádky.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

možný cíl, který si vymyslil. Jedný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, tyjo, nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Komfortní zázemí, zastřešené hlediště. To je prima hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Užívejte si od června do září pohodu letních večerů. Už se to blíží, tak neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Tak děti, pojďte domů.
13: Ale my jsme doma tady.
14: A je nám tu dobře.
15: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
16: Renault nebo Dacia? Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosav Benešov. Jedeme s vámi každý den.
17: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
18: Happy Sport!
17: Půjčovna a servis call.
19: Atención, señoras y señores!
20: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
19: Un, dos, tres!
20: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
19: La Tropical!
20: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
19: Awarashar!
21: České písničky, které máte rádi.
22: Český Blaník.

0: Přátelé, na našem webu radioblaník.cz pro vás máme další zajímavé povídání a rovnou dva díly o Švýcarsku s odbornicí na Švýcarsko paní Alenou Koukalovou. Probrali jsme, jak strávit ve Švýcarsku aktivní dovolenou a taky horu Rigi.
1: Rigi je hora, která se říká Královna hor, protože jak je v tom centrálním Švýcarsku, tak i na břehu jezera. Byla vlastně první, kam se takový ty romantici vydali, jako byl to jako i ten první cíl cestovatelů typu Goethe a Mark Twain a Královna Viktorie. A tak, to bylo oblíbené. A nebyl zase tak dramaticky neschůdnej a vysoký a nádherné výhledy odtud. Takže Královna hor nad jezerem Lucenským s výhledem na 13 jezer.
0: A to zdaleka není všechno. Probrali jsme třeba i to, jak ve Švýcarsku strávit aktivní dovolenou. Tak poslouchejte už teď na webu radioblaník.cz a ve svých oblíbených podcastových aplikacích.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Zvuk má jako hrom, štileček kamenolom. A mladovice taky, kamene má mraky. Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby. Kamenivo z lomů Mladovice u Benešova a štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz
11: Kaufland.
12: Jsou tady.
11: Jsou tady.
13: Jo, jsou tady.
14: Jsou tady.
11: Řekni to všem.
14: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
11: Jsou ještě tady?
15: Jsou tady.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
16: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: ráno. Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová a
1: Michal Krusberský.
0: Posloucháte Český Blaník a možná, že posloucháte třeba Cestou na konopiště. Dnes je totiž ten velký den, 30. květen, a právě dnes se slaví narozeniny Rádia Blaník. Já bych ráda podotkla, že už od 9 hodin se otevírá areál, takže můžete dorazit, je lepší skutečně být tam s předstihem. Od 10 už bude otevřený i amfiteátr, tedy samotné hlediště, a od 12 hodin začíná program koncertu.
1: No a pokud jedete autem, tak jste si určitě všimli, že kromě tradičních klasických parkovišť, které znáte z minulých let, jsme letos pro vás připravili i nová parkoviště, na kterých jste si mohli už dopředu pohodlně z domova zajistit místečko tím, že jste si ho prostě rezervovali na našich webových stránkách.
0: A teď pojďme k písničce, která nás čeká. Už za chvíli tady bude krásný hudební počin Petra Spáleného. A já bych ráda připomněla, že právě Petr Spálený byl tím, kdo měl na svědomí úplně první hymnu Rádia Blaník. Tu pro nás naspíval v roce 2000 jako dárek k našim prvním narozeninám. Text a hudbu složil Václav Janoušek.
1: Ovšem teď si dáme Petra Spáleného a takovou vzpomínku na konopiště z roku 2006, kdy nám zpíval písničku Blaník.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete pracovat ve stabilní a rozvíjející se firmě? Bez SRO hledá na středisko LOM Mladovice kolegy na pozice, strojník, řidič a dělník v úpravě surovin. Čeká tě obsluha stavebních strojů a drtící linky, řízení nákladního vozidla a veškeré práce v LOMu. Nabízíme kariérní růst, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené a zajímavé mzdové ohodnocení. Více na čísle 724 611 049 nebo na bezbn.cz.
2: Síť očních klinik Neovize nabízí nejmodernější, šetrné a bezbolestné odstranění dioptrií, astigmatismu i šedého zákalu. Zkušené týmy opravdových profesionálů vám navrhnou léčbu přímo na míru vašim očím a potřebám. Tak nečekejte a objednejte se na nezávaznou konzultaci. Oční kliniky Neovize. Lepší zrak, lepší život. www.neovize.cz.
3: Vybíráte koupelnu? Zdá se vám to úkol nadlidský? Instalatérský, topenářský a obkladačský materiál za ceny přímo magický vám dodá firma Skalický. Voda, topení, koupelny, Sedlčany, ulice 28. října. www.františekskalický.cz.
4: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
6: Počkej, v čí pr...
5: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
6: To zní hustě. Kde to je?
7: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
8: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: Firma na zážitky.cz.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
17: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
18: Jsou tady.
19: České písničky, které máte rádi.
4: Na Českém hladě.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Hele, víš, kde jsem byl o víkendu? V Ďáblově pr...
6: Počkej, v čí pr...
5: No fakt, v Ďáblově pr... A víš co, můžeš se jí i dotknout. A kolem jen divočina, lesy, skály, klid jak nikde.
6: To zní hustě. Kde to je?
7: Přijeďte zdivočit do České Kanady. A třeba se i dotknout Ďáblovy prdele. Česká Kanada. Dotkněte se divočiny.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Zvuk má jako hrom, štileček kamenolom. A mladovice taky, kamene má mraky.
12: Pozor, pozor, dodáváme drážní kamenivo a kamenivo provodní stavby.
11: Kamenivo zlomů Mladovice u Benešova a štileček u Sedlčan společnosti Bez Benešov je pro vás připravené pro letošní stavební sezónu. Lomy Štileček a Mladovice. Náš kámen, vaše jistota. www.bezbn.cz.
13: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké, včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
4: Rádio Blaník slaví 27. narozeniny, jsme na Konopišti, respektive vy tam jste, a my pro vás každou hodinu vzpomínáme na interprety, kteří si na Konopišti také zaspívali. Jestli je někdo úzce spojený s prvními 5 lety Blaníku, tak to je rozhodně Karel Zich.
5: Český Elvis Presley s námi zažil spoustu akcí a na Konopišti byl 2x. Tento záznam, který za chviličku uslyšíte, je z roku 2003. Bylo to tedy jen pouhý rok předtím, než odešel do hudebního nebe. Navíc za 11 dní si připomeneme, že by oslavil 77. narozeniny. A já si myslím, že na Karla Zicha nemůžeme vzpomínat jinak než písničkou.
4: Přesně tak, a dáme si Alenku v říši divů z Konopiště z roku 2003.

0: Díky!
1: Rádio Český Baník.
2: Každý kluk

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá.

na miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následně.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Attention!
0: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes,
0: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
6: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Co Čech, to rekordman.
12: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
13: Pojďte si s námi o nich povídat.
12: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
11: Co Čech, to rekordman.
12: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport!
5: Půjčovna a Service Call.
7: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!
8: Pozor, začíná divadelní Štvanice. Festival Bratří Formanů Arena letos poprvé v Praze na Štvanici. Už 10. května otvírá brácha Matěj výstavu Imaginarium. Od 4. června pak zahnízdí na ostrově naše představení Ptačí sněm a pak to vypukne. Od 9. do 25. června zaplaví Štvanici nový cirkus, akrobacie, hudba a divadlo, protože arena je otevřená všem, kdo touží vkročit do světa fantazie. To vše díky podpoře našeho generálního partnera zdravotnické skupiny EUC. Těším se na vás, Petr Forman i za bráchu Matěje. Více na festivalarena.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Už zase nejde internet.
11: Ta Wi-Fi je pomalá.
10: Ne.
12: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
11: Yeso!
13: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
11: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
12: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Renault nebo Dacia? V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
16: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Čím se řídit při koupi auta? Sobotní vydání deníku Právo vám poradí, zda se vyplatí nové nebo ojeté, benzín nebo elektřina, leasing nebo vlastní. Číst deník Právo znamená vědět.
8: Zdař Bůh, horníci! 12. a 13. června si Příbram připomene historii. Čekají sraz horníků z celé republiky a Evropy. Těšit se můžete na koncerty na třech stagech, průvody, slavnostní ceremoniály, dětský program, předávání ocenění a další bohatý program po celém městě. Více informací o programu najdete na hornickesetkání.cz. Zdař Bůh!

0: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
1: A je to tady ten velký den, na který jsme všichni čekali. Narozeniny Rádia Blaník se slaví dnes na Konopišti. A pokud tam míříte, tady mám důležité upozornění, co byste sebou rozhodně neměli brát. Skleněné nádoby, plechovky, plastové kanistry, pyrotechnické předměty, zbraně, ty nechte taky doma, stejně jako slunečníky a deštníky, magneťáky, taky voňavky, deodoranty, spreje, opalovací krémy ve skleněných nebo hliníkových obalech a další předměty, které by mohly někomu ublížit. No a stejně tak jídlo nebo pití, maximálně si vezměte malou petku s vodou.
2: Ano, řízky nechte doma, protože tady bude spousta stánků s dobrým jídlem, taky ta výborná šumka, kterou tady máme v posledních letech, takže si přijdete na své. A co budeme poslouchat v téhle hodině?
1: Dalibora Jandu. Ten tam totiž dnes taky zaspívá, ale my zavzpomínáme na rok 2012. Dalibor Janda bude dnes na Konopišti po 14 letech a v roce 2012 si tam střihl úžasnou píseň Kde jsi?
2: Přesně tak. A dneska na Konopišti bude vystupovat okolo 18. hodiny, to jenom tak jako na doplnění. Ale teď už ta klasika, kterou známe z roku 2012.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český Blaník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
1: Rádio Blaník slaví 27. narozeniny na Konopišti, kde jinde. A musím říct, že za ty roky, co tady tyhle ty narozeniny slavíme, tady přišlo určitě hromada skvělých lidí.
2: Já vím přesně kolik. 329 tisíc návštěvníků, což si myslím, že je úctyhodné číslo. Pokud tam míříte i dnes, moc si to užijte, protože to bude stát za to. Těch interpretů, co tam bude, těch písniček, které se tam odehrajou. Ale pokud tam náhodou nebudete, nevadí. Můžete vzpomínat spolu s námi tady u nás na Českém Blaníku na to, co se odehrálo v letech minulých.
1: My vám totiž každou hodinu představujeme nějakou písničku, která na Konopišti také zazněla. A teď se podíváme do roku 2012, kdy Petr Janda slavil na Konopišti své 70. Mimo jiné, stejné výročí jsme tehdy slavili i s Petrem Reskem, Ivanem Látkem a Karlem Wagnerem.
2: Ještě prozradím, že Petr Janda si tam zaspíval legendární duet s Petrou Janou. A tak si ho pojďme připomenout. Jedeme dál z roku 2012, právě teď na Českém Blaníku. Concert.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

tak jsem to já. Kdo z kola ven musel dnes jít,

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
1: Český blaník.
2: To je blaníček.

0: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
1: Slavíme narozeniny Rádia Blaník, 27. narozeniny a slavíme je velkolepě. Konopiště, tak to je pravidelná akce, která se koná vždy při příležitosti blanických narozenin. A musím říct, že tentokrát je to skutečně pestré. Kdo tam vystoupí? Teď od 12. No Name, pak následuje Petr Kolář, Jakub Smolík, Olga Lounová, Blanická kapela, Helena Vondráčková, Dalibor Janda, Lucka Bílá, Jiří Korn a na závěr Michal David.
2: No a Petr Kolář, když už si ho zmínila, tak ten bude na Konopišti vystupovat po 13. hodině. Ostatně on patří k interpretům, kteří na našich narozeninách zaspívali nejčastěji. A my se vrátíme opět do roku 2012 a poslechneme si klasiku Petra Koláře Ještě, že tě lásko mám.
1: Tak tady je Petr Kolář na Českém Blaníku.
0: Koncert

s tebou mířím k ví. Yeah.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Tak když spolu spím a nabit

0: Tak tedy dobře, tak ve jménu Boží.
1: No pořádně za to vemte. 3, 2.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček. To je Blaníček.
4: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Sedíš vedle mě, cítím zas zvláštní zachvění.

zastavil zamlžený svět. Uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: nevím. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník. Český Blaník.

0: koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
1: Rádio Blaník a samozřejmě Konopiště. To k sobě rozhodně patří a pokud tam zrovna dneska nebudete, tak nevadí. My vám ve vysílání Českého Blaníku představujeme každou hodinu interprety, kteří tady v minulých letech také vystoupili. A co by to bylo za Konopiště bez Karla Gotta? Bez takového oblíbence naší Verči, že jo?
2: Je to tak. Já jsem Karla Gotta milovala. Já ho vlastně pořád miluju a vůbec se za to nestydím. Naopak, já jsem to kdysi dávno, když mi bylo 10, sdělila i samotnému Karlovi, když jsem po jednom z koncertů za ním docela troufale přišla do šatny a oznámila jsem mu, že jestli pak ví, že až mi bude 18, že si ho vezmu. On odvětil, no to jsem vážně netušil. No a bohužel k tomu nedošlo, protože Ivanka zkrátka byla rychlejší a bojovnější.
1: No jo, co se dá dělat, takový je život. Každopádně Karel nám tady zaspíval celkem 4x v letech 2007, 2009, 2012 i 2014.
2: Když byl na Blanickém Konopišti poprvé, tak ho doprovodil celý tým Rádia Blaník. Tak si pojďte poslechnout, jak jsme s ním tehdy zpívali Kávu si osladím, Blaník si naladím, tedy živá verze z roku 2007.

všechno zdálo se nám easy. Večírky, co končí nad ránem, když hvězdy spadaj a z nebe zmizí.

Z něj všechen vztek a chtíč. Doufám, že nás přijdeš oba zvednout a odvedeš nás pryč. Jestli ještě máš můj klíč.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Koncertů je mnoho, konopiště jenom jedno.
2: Slavíme narozeniny Rádia Blaník a my to slavíme takovým speciálem, tedy vzpomínkovým speciálem. Každou hodinu si totiž dáme jednu živou verzi písničky od některého z interpretů, kteří na konopišti vystoupili.
3: Ano, a před 14 lety to byl mimo jiné třeba i Vašek Neckář, který nám také na narozeninách Rádia Blaník zaspíval. Vzpomínáte, nebyli jste tam zrovna. Každopádně tehdy zažíval takovou renesanci své kariéry, kdy písnička Půlnoční dobila žebříčky všech hitparád. Kromě ní ale samozřejmě zazněly i starší písničky, které si s Vaškem a se skupinou Bacily zaspívalo celé konopiště.
2: A my teď na ten vzácný okamžik na konopišti v roce 2012 zavzpomínáme. Tady je Václav Neckář, doktor Dam Didam na Českém Blaníku.
1: Koncertů je mnoho, konopiště jenom jedno.
4: Trošku ruce nadal, ruce zůru.

0: Radio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
1: Na Radio Český Blaník. Koncertů je mnoho, konopiště jenom jedno.
2: A my vám dnes na Českém Blaníku také připomínáme všechny ty hudební hvězdy, konopiště, které si tam v uplynulých letech zaspívaly a bylo jich opravdu mnoho.
3: Ano, věřil bys tomu, že dohromady tam vystoupilo 46 zpěváků a 29 zpěvaček?
2: Tak to není vůbec málo a rozhodně jedním z nich byl i Jaroslav Uhlíř.
3: Ano, přesně to bylo v roce 2008, kdy se tam zpívala písnička Blaník má narozeniny. A spolu s Jaroslavem Uhlířem a sborem Rádia Blaník ji zpívalo prakticky celé konopiště.
2: No bylo to úžasné, tak si pojďme tu atmosféru připomenout právě teď.
3: Ano, na Českém Blaníku. Koncert.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
1: Konopiště, skloňujeme ho už hodně dlouho a konečně ten den nastal a slavíme narozeniny Rádia Blaník. Slavíme velkolepě. 10 interpretů dnes vystoupí na Konopišti a já mám velkou radost z toho, že my můžeme i tady u nás na Českém Blaníku být takovou součástí oslav, ale trošku jinak. My totiž vzpomínáme.
2: Vzpomínáme a každou hodinu vám taky hrajeme právě písničky interpretů, kteří na Konopišti v minulých letech už zaspívali. A přátelé, my jsme udělali takovou statistiku, my jsme to spočítali a zjistili jsme, že kdybychom celou tu hudbu těch interpretů, kteří tam zpívali, dali dohromady, tak by nám to vyšlo na 8 dnů a 1 hodinu písniček prostě dohromady.
1: To je krásné. Co bylo taky úžasné, tak to byl rok 2012, to bylo velice úspěšné Konopiště, kde mimo jiné Petr Rezek slavil své 70. A tehdy tam dokonce byla i Hanka Zagorová a tak už se samo sebou nabízelo, aby si ti dva spolu něco střihli. No a my si tuhle vzpomínku připomeneme. Byl to rok 2012 a písnička Duhová víla nemohla chybět. Tak no. Právě teď si ji dáme tady u nás na Českém Blaníku.

na schůzku, když já jsem šel. Jízdní řád se měnil, autobusy.

tam dole, pod hadí skálou, bývaly dříve svatojánské proudy. Na hřebenech vln tančily hvězdy a jejich zpěv bylo slyšet

stolikrát. Poruby nechtějí mi lásku brát.

Nemohu ti být ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. O ruby, nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. O ruby, ruby, jak žil bych rád.
1: Rádio Český Blaník.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na rádiu Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
0: Koncertů je mnoho, konopiště jenom jedno.
2: Rádio Blaník 27, přátelé. Už jsme takovýhle dospěláci a my tady na Českém Blaníku vzpomínáme na interprety, kteří nám v uplynulých letech právě na konopišti zaspívali. Každou hodinu nabízíme jednu zajímavou písničku a dneska už podruhé se vydáme za Petrem Jandou.
3: Ano, a abychom si to trošičku okořenili, pojďme se podívat do historie nejenom blanického konopiště, ale i samotné kapely Olympic, jejímž je frontmanem. Představ si to, že Olympic vznikly už v roce 1963.
2: To si byla ještě na houbách.
3: To jsem byla ještě dávno na houbách, ty taky. Ale původně se tahle kapela jmenovala Karkulka. Byla to zkratka pro Karlínský kulturní kabaret. Současný název pak kapela přijala podle klubu ve Spálené ulici, kde tehdy hrávala.
2: Tak to něco málo z historie kapely Olympic. Každopádně na naší hudební scéně už se pohybují opravdu nesmírně dlouho.
3: Ano, je to 63 let. Jestli dobře počítám, ale radši si to přepočítejte. Od roku 63, zkrátka a dobře. Petr Janda navíc se nedávno oslavil neuvěřitelné 84. narozeniny, ale vypadá to, že stále je plný energie a věřím tomu a doufám, pevně doufám, že zpívat nám bude ještě hodně dlouho.
2: Teď se třeba podíváme do historie na rok 2012, tehdy slavil teprve 70. a my si zahrajeme od něho písničku Jako za mladá. Ve variantě, která zazněla právě na konopišti.
3: Je to tak, toho přímo vystihuje. Právě teď na Českém Blaníku. Konce.

0: Rádio Český Blaník.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
0: Český blaník.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na poslední.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.
0: Koncertů je mnoho, konopiště jenom jedno.
2: Krásné odpoledne vám přejí Veronika Rážová
3: a Michal Krusberský.
2: My dnes celý den nejenom, že myslíme na ty všechny, kteří jsou dnes na konopišti, ale taky vzpomínáme na předešlé oslavy narozenin Rádia Blaník, tedy předešlá konopiště. A už za chvilku si dáme jednu krásnou písničku od jednoho z interpretů, kteří tam vystoupili v roce 2008. A kdo pak to bude, Michale?
3: No konkrétně budeme vzpomínat na Petra Muka, na kterého si vzpomínám docela často, protože v 90. letech jsem na písničkách Šalomu a Oceánu docela slušně ujížděl. Tehdy jsem byl velký depešák s černým kloboukem, tak samozřejmě právě k písničkám o Šalomu jsem měl velmi blízko. No, ale když Petr v roce 2010 odešel do hudebního nebe, vyšlo to právě na dny, kdy vrcholily přípravy našeho narozeninového koncertu.
2: A tak si pojďme připomenout verzi písničky Láska, ta nebezpečná věc, kterou naživo na konopišti zaspíval v roce 2008.
0: Koncertů je mnoho, konopiště jenom jedno.
4: Já se těším moc, já jsem tady totiž s Oceánem začínal a to jsme byli hosté skupiny Precedence s Bárou Bazikou, ta se s nima loučila a to tu opravdu nebylo tolik lidí jako dneska a trošku se mi klepou nohy, když jsme s Erasure poprvé hráli v Glasgow v rámci toho velkého turné, bylo tam 16 000 lidí, tohle je krásný masakr. No, jako blahopřeju rádiu Blaník za to, že se mu tohle daří.
5: Dámy a pánové, Petr Muk!

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Viď, ten zvuk, to se tak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erbe.
1: Karel Havlíček Borovský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlách.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Chaplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jak se jmenuje ten tvůj klub?
2: No, přece Kuba.

0: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
1: Rádio Český Blaník.
2: Ráno, když bylo půl,

0: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
1: Ano, přesně, dneska je ten den, kdy slavíme 27. narozeniny a také celý den ve vysílání Českého Blaníku si pouštíme písničky, které v uplynulých ročnících právě na Konopišti také zazněly. A na Konopišti tam se nejenom, že poslouchá muzika, ale taky si tam můžete dát dobrou šumku někde u stánků.
2: Na levnou krásu, ano. Tak jak zpívají třeba Nedvědi. A Nedvědi na Konopišti vystoupili poprvé v roce 2007, tedy 11 let poté, co uspořádali legendární koncert na pražském Strahově. A jestli dobře počítám a správně si vzpomínám, tak je to 21. června, to bude přesně 30 let od toho neuvěřitelného hudebního zážitku, kdy na Strahov přišlo zhruba 70 tisíc lidí.
1: No, my jsme je na Konopišti měli hned několikrát, poprvé v roce 2007, kdy se nám konečně podařilo je tady získat a dostat. A teď budeme vzpomínat právě na písničku Valčíček, kterou nám zaspívali na Konopišti v roce 2012.

0: ať nám konopiště. Každý den. A to počasí, který vyšlo.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.

panstvo nečeká, jsou dlouhý sloty do nebe a štreka daleká. Nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tý bedny, ať na cestu.

0: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
1: Dnes je ten velký den, kdy na Konopišti zpívá hned 10 interpretů k narozeninám, k 27. narozeninám Rádia Blaník. A my tady u nás na Českém Blaníku celý den vzpomínáme. A vzpomínáme na ty, kteří zpívali v minulých letech. A mezi ně patří neodmyslitelně i báječný Karel Zich. Bohužel už je to 22 let, co není mezi námi.
2: No a mně se podařila zjistit na perlička, kterou jste možná vůbec nevěděli, že Karel Zich patřil vlastně do šlechtického rodu Dohalští z Dohalic, protože právě jeho sestra se do tohoto rodu provdala. Takže i přesto, že patřil do šlechtické rodiny, tak klidně přišel mezi obyčejné nás, smrtelníky, a zaspíval.
1: A vystoupil hned dvakrát na Konopišti. Bylo to v letech 2000 a 2003. Tehdy nám mimo jiné zaspíval i písničku Máš chuť majoránky. A právě tu si teď připomeneme na Českém Blaníku.
0: Koncertů je mnoho, Konopiště jenom jedno.
3: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Rádio Český Blaník.
1: Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží.

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Já vím, bože, jak já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napijte se, tak vám bude líp. Fakt? Líp.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, možná, že to není štěstí, ale...

píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povědomí.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav.
1: A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá ne.

A jestli to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, kdo se ti jen zdá. A jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

muži v dlouhém svetru, davy lidí kráčí k metru, i naše kroky míří na zlatý kříž.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.
2: Snad jsem si zmýlil.

vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

tvář ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím. A vítr